0: Hit Radio 90.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech.

90-ky. Non-stop! Hit Rádio 90.

konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošli děti.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte

0: catch my breath.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 4 minuty před 7 hit radio 90, Blink 182, Vlaď Řepka s vámi a ptám se, jak to jede, Renato? Doprava.
1: Dálnice D1 je u mostu Šmejkalka na příjezdu do Prahy po ranní nehodě už opět průjezdná, ale dlouhá kolona se rozjíždí pomalu. Necháte tam ještě 10-15 minut. Provoz zpomaluje také na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 havarovalo osobní auto do dopravního značení. Na dálnici D5 u Berouna se srazila na 17. kilometru dvě auta a zablokovala jeden pruh. Kolona má přes kilometr a dál narůstá. A nehoda se došetřuje ještě na 35. kilometru dálnice D7 ve směru na Prahu. U Panenského Týnce bourla dodávka s nákladním autem.
0: A mám jednu čerstvou, dálnice D1, 204. kilometr ve směru na Brno. Bourala 3 osobní vozidla a blokovaný je levý jízdní pruh. A kolona má téměř už 5 kilometrů.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Co máš za webměny?
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Hit Radio 90.

0: Jones, ten už je tady.
1: Vláďa Řepka.

0: 7.13, my jsme Hit Radio 90, Red Hot Chili Peppers právě dohráli. Sychravo se říká tomu, co máme akorát venku, anebo po našem podzim. Takže zásadní otázka, bude sníh a kdy? No, podle všech modelů to vypadá, že sníh můžeme čekat hlavně na horách a u nás tady dole bude spíš déšť, bláto a plískanice. Hnusně, no, tak si to osladíme za chvilku s Alisonem Cooperem. Poison.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Hit Radio 90.

Hej, co blbneš, tramvaj. Ježiš, co ty lidi dneska dělají? Jdou po ulici nebo jsou na Instagramu? No v Itálii už jim s tímhletím došla trpělivost. Zakoukání do mobilu a psaní zpráv budou dávat pokuty. 75 euro. No, to jsou skoro 2000. Alice Coopera teď střídají Scarlett v 7:30 na Hit Radio 90.

0: 7.39, my jsme Hit Radio 90, ještě Robbie Williams bude. Tohleto je Charles D. Lewis a připomínka roku 90, kdy vládla světu lambáda. V Praze v Krči se nám včera dokonale zase kamion, a to tak, že ho musel vyprostit tank. Až na podruhý se to podařilo. A hasiči měli svatou trpělivost. Jednak s tím vytahováním a pak i s lidma, co jim chtěli na tísňový lince radit, jak ho vytáhnout. A mě by zajímalo, kolik bude pán platit za parkování v Praze.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz. Step by step, ooh
2: baby, gonna get to you girl. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Step by step.

0: 4 minuty před osmou si dáváme jamajského milovníka Shaba Ranks na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka, se mnou je tu Renata a ta ví, jak se jede.
1: Doprava.
2: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv.
3: Hromadná nehoda 5 aut na 7. kilometru před sjezdem na Buštěhrad blokuje provoz na D7 ve směru na Prahu. Kolona má přes kilometr a dál narůstá. 20 minut naberete na příjezdu do Prahy také po D5, a to od 7. kilometru. Provoz zpomaluje na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 havarovalo osobní auto. A nehoda komplikuje dopravu na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 204. kilometru D1 je blokovaný jeden pruh a kolona se táhne už od 210. 40 minut.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Sberbanka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: On air, online, v dabu i v aplikaci
5: Radia.cz.
4: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
6: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, v nich žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v senátu. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Hasiči včera zhruba hodinu před půlnocí uvolnili kamion, který ve středu večer uvázel pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Pražská voda bude pod ještě přísnější kontrolou. V Podolí začal fungovat nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Laboratoře ročně zpracují 50 000 vzorků vody. No a po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. Předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod.
7: Davide, děkujeme.
4: Počasí.
7: Sluneční paprsky můžeme nachytat hlavně ráno, ale moc dlouho si jich neužijeme. Odpoledne se zatáhne. Do Čech přijdou večerní srážky. Teplotní maxima se dneska udrží mezi 11 až 15 stupni, jen jich Moravy si přilepší, tam bude krásných 18.
4: Hrajeme vám 90ky non-stop.
7: Když po toxickém vztahu otevřete oči, tak se jedná o prozření. Ne, tohleto není vstup o volbách, ale lákám vás na další hit. Hit Radio 90, minuta po 8, já jsem Vláďa Řepka a tohle jsou Ace of Base.

0: duchu Little Mind známe od Františka Nevěda. Když ráno čtu v tvých očích, jsem stát čisto porvá, mám strach, že láska skončí, mám strach, že láska potrvá. Jo? Tak takhle krásně jsme si to přebásnili do češtiny. Roxette, Mike and the Mechanics nebo East 17, program Hit Radio 90 je 80. Dobré ráno.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
8: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Kdybyste dneska, kluky z East 17, chtěli vidět, když říkám dneska, tak opravdu myslím dneska v pátek 9. října, tak letenka do Velké Británie, směr Axminster a tam mají koncert. Že, pánové? Tyhle dámy se taky tvářily, že nás oblaží comebackem, mají to pod každým příspěvkem na Instagramu, fanoušci o to prosí, tak se taky přidám. Holky, nedělejte za gorky. Spice Girls v 8.25 na Hit Radio 90.

0: Zní to jako popová balada a přitom Seasons in the Sun je o loučení s Michelle. Westlife na Hit Radio 90 8:35. Nicky Byrne z kapely dneska slaví 48, tak všechno nejlepší. A ještě než začal lámat dívčí srdce na pódiu, tak chytal jako profi fotbalový brankář v Anglii. Kopačky ale nakonec vyměnil za mikrofon a dobře udělal. My si za chvilku dáme třeba ještě Alanis Morissette, nebo bude taky Prince Ital Joe a Marky Mark Live in the Streets.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na Polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
15: Navádění letadel?
16: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
15: Technik ve věži?
16: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
15: Elektrikář?
16: Jo, přesně tak.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Rádio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.

0: tady důkaz, že Hit Radio 90 umí být nejenom kousavé, ale i taky pěkně romantické. Poetry and Emotion, Romeo and Juliet, 9:04. Já jsem Vláďa Řepka, tady je Renata a ta ví, jak se jede. Nebo spíš nejede, že Renato?
1: Doprava.
2: 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady končí kolona až u sjezdu na Ořech. Převrácený kamion blokuje provoz na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno. Místo je průjezdné odstavným pruhem a necháte tam 20 minut v koloně. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 204. kilometru D1 blokuje nehoda už jen Krajnici a dlouhá kolona se rozjíždí pomalu. Šťastnou cestu.
0: Praha 100 důlky, ještě doplňujeme Renatu, křižovatka ulic Petržilkova a v Hůrkách. Dejte pozor na nehodu dvouosobních aut. Doprava se zde zpomaluje.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jak vidíte, venku je slunečno a chvilku to vydrží. Do odpoledne. To se zatáhne, do Čech přijdou večerní přehánky. Teploty mezi 11 až 15 stupni, jen jih Moravy, tam si trošku užijí příjemných 18 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Za minutu 9 do otevření volebních místností tedy zbývá 5 hodin. Já jsem Vláďa Řepka. Koukám, že mám mobil plný zpráv, koho volit a koho rozhodně ne. Tak prosím vás, tohle ne, to je na doktora Chocholouška toto. Toho nemáme, ale doktora Jonese bych tady měl. Aqua na Hit Radio 90, krásné ráno.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Když duchovno, tak vždycky Enigma na Hitradiu 90 v 90. Kdo to tam tak zpívá a smyslně šeptá francouzsky, tehdejší manželka a autora tohoto projektu Sandra, zpěvačku, kterou si samozřejmě všichni pamatujeme, hlavně z osmdesátek, ale i některých devadesátkových písniček. A kvůli chorálům, který tam zní v pozadí, se dokonce konal soud. Niši z Bavorska totiž nevěděli, že se je natáčí. Ale skončilo to dobře, vyrovnáním. Pokračujeme v tomhle duchu, za chvilku sníme z Cranberries na Hitradiu 90.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: váš názor.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Michael Jackson na Hit Radio 90 v 8.26. Rána už začínají být chladná, takže v autě občas automaticky mačkáme to tlačítko na vyhřívání sedaček. Večer zase na gauči hodíme notebook rovnou na klín. Pánové, nedělejte to. Horko totiž likviduje mužskou plodnost. Ale ještě horší než tohle je ponocování a alkohol. Tak mě napadá, domluvíme se takhle. Každý týden budeme dělat něco jiného a budeme OK. Tohle to už je Jimmy Cliff na Hit Radio 90, abych to nějak zamluvil.

0: A-Teens na Hitrádiu 90. S vámi se loučí Vláďa Řepka, ale jedeme dál, do 10. budou třeba Aerosmith. A nezapomeňte, volební místnosti se otvírají ve 14, nekroužkuje se, ale křížkuje a jít volit je právo, ne povinnost. Tak jestli se rozhodnete, že půjdete, ať vás síla provází.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Krásný páteční dopoledne, Lucie Lenka Dusilová, 957, Hit Radio 90. A taky silnice, jak to jezdí?
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 6. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem k D1, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice a i tady končí kolona až u sjezdu na Ořech. Převrácený kamion blokuje provoz na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno. Místo je průjezdné pouze odstavným pruhem, zdržíte se 20 minut od kilometru 165. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D4 na 64. a 5. kilometru ve směru na Písek. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.

0: počasí.
1: Tak před víkendem bude jasno, polojasno, během dne bude oblačnosti, ale lehce přibývat a může spadnout i pár kapek. Teploty 11 až 15.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je pátek, tolik jsme se těšili na Robinsonova přítele. 10 hodin právě teď, začínají volby už za 4 hodiny. Vycvaknou zámky, počasí zatím fajn, tak snad nepřivoláme dobu temna. S vámi Markéta Rachmanová, ahoj, hezký den, začínáme v ohromným stylu.

0: Ikonická melodie a milovaní Radiohead na Hit Radio 90. Mimochodem na začátku šestý série Doktora House, tuším se to objevilo, byla tam taková jako ikonická legendární scéna, kdy Doktor House se objeví na psychiatrické klinice a tam u toho hrajou Radiohead. Pánové teďka plánujou svůj život tak, že už jsou jako ve druhé polovině a jako by chtěli dohnat to, co vždycky strašně chtěli udělat, ale nikdy nebyl ten správný čas. A tak příští rok pojedou třeba velký turné po Japonsku, kde nikdy nebyli a vždycky chtěli být. Tak my dospělí víme, že na některé věci nikdy není ten správný čas, vždycky je prostě něco. Takže takový ty řeči, až jednou budeme mít víc času, až jednou budeme mít víc peněz. Ne, takhle to nefunguje. 90 jsou za moment zpátky.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten, přes 30 let tradice, žádný korporát. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba. Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit rád.

Tohle je páteční dopoledne, posloucháte Hit Radio 90. Možná jste zaznamenali ve zprávách, možná i na vlastní kůži, že včera vyjeli do Prahy tanky. Naštěstí teda měli bohulibý úkol, ale velmi těžký úkol vyprostit pod mostem zaseklý náklad včera. Asi po 24 hodinách se to celý povedlo, ale mě na tom, kromě těch brutálních kolon, který jsme si teda vystáli, zaujalo to, jak Češi blokovali tísňový linky hasičů, aby těm klukům poradili, jak to mají dostat ven. A těch telefonátů, to nebyly 2, 5 nebo 10, ale telefonátů od chytrých lidí, co mají za barákem traktor nebo bagr s raglicí, prý byly stovky. Ano, tak my už to nějak máme jako v genech. Když nehraje nároďák, hokej nebo fotbal, tak prostě máme tendence radit i s ucpaným průjezdem. Ono to tunelování nám vlastně vždycky tak nějak šlo. Tom Petty, Hit Radio 90, 10:30, hezký pátek.

0: Máme před sebou zatím asi nejchladnější víkend po létě. Teploty se budou pohybovat někde maximálně kolem 10 až 14 stupňů, má taky trochu pršet a prý se máme rozloučit s grilovací sezónou, zazimovat to celý. Tak to jsou ale takový zavedený pravidla, který čím dál víc z nás porušuje a i během zimy často něco házíme na ten grill. Ono totiž to podzimní a zimní grilování není úplně o loučení se se sezónou, ale o tom, že dobré jídlo prostě vlastně žádnou vymezenou sezónu nemá. Tak jako devadesátky, te hrajeme non-stop. Hit Radio 90, hezký pátek.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90.

0: Nikdy není pozdě na kolince, ani teď před 11. hodinou podíváme se na oblohu, co nás čeká o víkend za počasí a právě teď taky na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice a kolona se táhne až ke sjezdu na Ořech. Necháte v ní 20 minut. Převrácená dodávka s vlekem blokuje provoz na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno. Místo je průjezdné pouze odstavným pruhem, zdržíte se 20 minut od kilometru 165. Pozor dejte za sjezdem z D55 u Babic směrem od Veselí nad Moravou. Bourala tam dvě auta, kolona je na 10 minut. A silničáři zabrali levý pruh na D35 mezi kilometry 166 až 167 směrem na Olomouc. Oprava svodidel tam potrvá ještě hodinu. Šťastnou cestu.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Počasí. Dneska jasno, polojasno, během dne může oblačnosti přibývat, může spadnout pár kapek, teploty 11 až 15. Zítra čekáme většinou zataženost občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od severozápadu přiženou ještě víc mraky a teploty se budou pohybovat opět jako dneska někde mezi 11 a 15.
11: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Je pátek 9. října, už po 14. si to můžeme jít hodit. Do volebních uren. Ano, to je takový ten for, který se vždycky opakuje, když jsou u nás nějaký volby. A u nás jsou volby každý rok. Markéta s vámi.
12: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Řeknu vám takový tajemství, jenom mezi námi, jo. Už brzy vám budeme rozdávat tady na Hit Radio 90 lístky na koncert Bryana Adamse v Praze. 13. prosince přijede do O2 Areny, já se dívám na předprodeje a na sezení už toho teda moc nezbývá. Jsou to takový ty jednotlivý místa, ne vedle sebe v jednotlivých sektorech, je to opravdu malinko, takže místa pro introverty a lidi, co nemají kamarády. Tak s tím pojďte něco udělat, protože až uvidíte pak fotky a videa z toho koncertu, tak vás bude strašně mrzet, že jste tam 13. prosince nebyli.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
9: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.

Jestli je tady někdo mistrem balad, pak je to Elton John, The One na Hitrádu 90, 2 minuty před 11:30. Elton má doma už roky jednoho muže, Davida, a právě on tento týden získal docela prestižní cenu Game Changer v Londýně. A to za dlouhodobou práci v oblasti zábavního průmyslu a hlavně se mluvilo o jeho angažovanosti v boji proti AIDS. Spolu s Eltonem David vychovává 2 syny. Všichni byli samozřejmě na tom ceremoniálu osobně a velmi šťastný, tak jak to má prostě ve fungující rodině bejt. Pravidla hry ráda mění i Alanis Morissette. Po 50 si dala doktorský akademický titul a teď je uznávanou psychoterapeutkou.

0: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
9: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo,
16: iPhone 17,
17: laserové projektory,
16: sluchátka Apple Beats
17: a stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: 90ky jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

0: Z Kalifornie zpátky do Česka. I u nás se toho děje hodně, což se potvrdí za chvíli v souhrnu zpráv s Dominikem. Předtím taky ještě informace z dopravy od Elišky a pak se zase ozve i volač, který vám už v tuto chvíli přeje krásný pátek. Doprava.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D8 na 25. kilometru směrem z Prahy na Drážďany zasahují záchranáři u nehody dvou nákladňáků. Připravte se na zdržení, po pojíždět v koloně budete asi 2 kilometry. Kolona vozidel vás zdrží i na D1. Poskakuje se od 219. kilometru ve směru na Brno. Naberete tu momentálně asi 15 minut. Na vině je dopravní omezení na 216. kilometru. A na D1 zůstaneme, ale přesuneme se k Praze. Provoz vázne i na 19. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka. I tady ztratíte asi čtvrt hodinky.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Ve 14 hodin startují volby. Češi začnou rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dnes otevřené do 10 večer, zítra pak mezi 8 a 14 hodinou. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí. Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. V Třeboni na Jindřichohradecku včera zaznamenali letní den. Teplota tam vystoupala na 25,5 stupně Celsia. Na většině území republiky se teploty ve čtvrtek dostaly na 18 až 23 stupňů.
2: Počasí. Dnes máme převážně oblačno až zataženo. Večer v Čechách čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 18. Zítra už nás ty srážky čekají na většině území republiky a teploty přes den budou podobné. Nejnižší noční 11 až 7. No a neděle by se moc lišit neměla, akorát teda čekejme méně srážek a víc chladno v noci.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: No a koho jsme vybrali, aby to pravé poledne zpříjemnil nám všem? DJ Boba.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Myslím, že zase na čase zopakovat si film, ve kterém se tohleto objevuje, tedy výbornou černou komedii Go z 99. Kultovní snímek těžící z popularity Tarantinovek. Jestli jste ho ještě neviděli, tak mu rozhodně dejte šanci. A nebo si alespoň puste ten jeho skvělý soundtrack, na kterém jsou i No Doubt a Natalie Imbruglia s písmy, které vznikly přímo pro ten film. A taky ta skvělá věc od Len, Steal My Sunshine, která teď doznívá na Hit Rádiu 90. Za chvíli už tatínek dámy, která teď kompletně obměnila svůj lyžařský tým.

0: domácí vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

CJ Lewis nabídl na Hitrádiu 90 Sweets for my sweet. Udělal se u nás průzkum toho, co dáváme dětem ke svačině, a i když pořád vede chleba se šunkou nebo prostě jakékoliv jiné obložené či namazané pečivo, tak už se většinou nejedná o sladké a ani o žádné další sladkosti. Začíná převažovat ovoce a zelenina. Teď jde teda ještě o to, jestli to ty děcka fakt sní, anebo to pak skončí v koši, protože se jich podle stejného průzkumu pořád skoro polovina ty sladkosti ke svačině kupuje. No, tak pojďme na Jusundura a Nene Cherry, tady je Hit 7 Seconds na Hitrádiu 90.

0: When Love and Hate Collide na Hitrádiu 90. Když bylo tohle v hitparádách, tak Def Leppard stanovili rekord, který je pořád v Guinnessovce. 23. října 1995 během jediného dne odehráli 3 plnohodnotné koncerty na 3 různých kontinentech. Magořino.
1: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
12: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: zpívává Tears on my pillow na Hit Rádiu 90. Máme 3 minuty před 13. Chtělo by to nějaké aktuální informace.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 269. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž narazilo osobní auto do dopravního kuželu. Očekávejte potíže, zatím tu ale kolona není. Na D2 na 59. kilometru směrem z Brna na Bratislavu se srazila dvě osobní auta. Navíc částečně blokují provoz. Zatím se kolona sice netvoří, buďte tam ale velmi pozorní. A mimo dálnice hlásí potíže Praha. Na Kbelské ve směru na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou se srazilo osobní auto a nákladák. Blokovaný je tu jeden pruh a v koloně budete poskakovat od Ďáblic.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dnes máme převážně oblačno až zataženo, večer pak v Čechách čekáme místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty se pohybují mezi 11 a 18 stupni. Zítra už nás ty srážky čekají na většině území, nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní zase 11 až 18. I neděle by měla být podobná, akorát teda čekejme o něco chladnější noc a méně srážek než v sobotu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Nemůžu věřit, že to je skoro už 15 let, co Whitney není mezi námi. No. Na Hitrádiu 90 si ale to její pěvecké umění připomínáme pravidelně a teď znovu jedním z hitů z osobního strážce, ve kterém vlastně ukázala i to umění herecké.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Majitelka toho krásného hlasu, který jsme teď poslouchali na Hitrádiu 90, Blanka Šrumová, má teď projekt s Janem Sahrou Hedlem, nazvaný Něžná noc. Blíží se taky křest k vydání osobního životopisu Blanky s akustickým vystoupením se Saharou. To bude 30. listopadu v Praze a potom v prosinci i koncert Něžné noci. My jsme si ale připomněli Tichou dohodu na Hitrádiu 90, za chvíli Ace of Base.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Gamers Banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Budeme moci zajít s největší pravděpodobností do nějaké školy poblíž nebo na obecní úřad, využít své volební právo zase a podílet se na rozhodování o místě, kde žijeme. Jak jsme zvyklí, dneska od 14 do 22, zítra 8 až 14. Ještě taky navíc zdravím kamarádku Carol, která je v jedné z volebních komis. Ať to jde. Black Box, Ride on Time za chvíli. K, Strange World, taky. Ale tohle už je Desiree a její Life. Na Hit Radio 90. Hezký pátek.

0: Američan Kevin Grivois nejenom zajímavě vypadal, ale měl taky zajímavý hlas. A když na něj v londýnském metru narazil Dave Stewart z Eurythmics, hned se ho ujal. Výsledkem byl jeden z největších hitů poloviny 90. let, Strange World. Podle jedné ankety nejčastěji žádaná písnička v evropských rádiích v roce 1996 na přání. Teď jsme si ji zahráli na Hitrádiu 90. 9. října 2026. Za chvíli Alanis Morissette.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Hit Radio 90.

0: Měli bychom tady mít nějaké vstupenky na další pražský koncert Briana Adamse v prosinci. Možná během něj zaspívá i tuhleto skvělou věc, kterou tenkrát zaspíval na MTV Unpluggedu. I'm ready! Jsme si teď připomněli na Hit Rádiu 90, 4,5 minuty před 14. Za chvíli budou 90 pokračovat dál. Předtím ale ještě aktuální informace.
1: Doprava.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda blokuje pravý pruh na dálnici D8. Bouralo se na 25. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Dejte si tam velký pozor. Na D1 na 198. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu stala taky dopravní nehoda. I tady buďte pozorní, očekávejte navíc i zdržení, poskakovat budete zhruba 2 kilometry. A kolona vás zdrží na D1 i na trase Praha-Brno. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem, je to zhruba na půl hodinku. Na vině je hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska máme převážně oblačno až zataženo, večer pak čekáme v Čechách místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty se pohybují mezi 11 a 18 stupně Celsia. Zítra už by nás ty srážky měly čekat na většině území republiky, ale teploty přes den budou v podstatě stejné, 11 až 18, nejnižší noční 11 až 7, neděle se moc lišit nebude, akorát teda čekejme méně srážek a taky víc chladno v noci.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vzhledem k tomu, že je v Česku docela dost volných pracovních míst, tak poslechněte Offspring.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. My friend.

0: Ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z boka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví.
0: To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod prdy divne vystřelil bokom.
1: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Tohle nebyly Pet Shop Boys, přestože jsme na Hit Radio 90 slyšeli ten nezaměnitelný hlas Neila Tennanta. S ním tu teď ještě byli Johnny Mars, The Smiths a Bernard Sumner z New Order, tvořící takzvanou superskupinu Electronic. Inspirací byly Technotronic a taky Desenchanté od Milan Farmer a výsledkem ten skvělý hit Disappointed. Za chvíli na Hit Radio 90 Pulp.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé

0: hokejisty, rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.

Zatímco čekáme na druhý díl svatby mého nejlepšího přítele, tak vznikají další pokračování, které bychom třeba ani nečekali. Třeba nový Scary Movie letos překvapil po 13 letech od 5. dílu. Ne, že bych z něj byl přímo nadšený, ale bylo to teda o dost lepší než ta příšerná pětka. Sami se o tom teď můžete přesvědčit i doma, jestli jste to neviděli v kině, protože to předevčírem vyšlo u nás i na Blu-ray, klasickém a ultrahádečkovém. A zasmál jsem se i u několika pěkných bonusů, které na těch discích jsou. A jestli jste fandové série, tak jistě neodoláte. Stejně jako neodoláte programu Hit Rádia 90, jestli jste fanoušky Janet Jackson. Právě teď je tady. I'm afraid I'm still.

0: of the Pops, jeden z nejpopulárnějších a nejdéle běžících televizních pořadů historie, představující na britské stanici BBC každý týden to nejlepší, co je v hitparádách. I Silent Wings, Tina Turner a Stinga v něm bylo 6. června 96, akorát teda bez Stinga. Ale my si dneska jako 3 ve 3 zahrajeme 3 hity, které v Top of the Pops zazněly 9. října 1998. Do té doby něco o Tiltna Johna nebo Crystal Waters na hitrádiu 90.
1: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
3: když se to má podařit. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Já jsem nevinný.
9: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
10: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
11: Paka, Benka.
10: Z vězeňského prostředí.
12: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
10: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
13: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
14: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Fly na Hitrádiu 90, 3 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, teď Eliška. Doprava.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most na úrovni Štěrbohol došlo ke srážce osobáku s dodávkou. Blokovaný je tu jeden pruh, připravte se na dlouhé zdržení, v koloně budete poskakovat od Spořilova. Přesuneme se na dálnice, konkrétně na D1. Na 198. kilometru směrem na Prahu se v pravém pruhu stala dopravní nehoda. Kolona má asi 2 kilometry. Na D1 zůstaneme, na 266. kilometru směrem na Ostravu jsou v sobě dva osobáky. I tady si dejte pozor, zatím tu ale kolona není. Se zdržením pak ale na D1 počítejte před omezením u Mirošovic na 22. kilometru směrem z Prahy na Brno. Poskakovat budete zhruba 7 kilometrů, obrňte se trpělivostí.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.
8: Bobby.

0: počasí.
1: Dneska máme převážně oblačno až zataženo, večer se k tomu ještě přidá místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v Čechách, nejvyšší teploty 11 až 18. Zítra už nás ty srážky čekají na většině území republiky, nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní zase 11 až 18 a i neděle by měla být podobná, akorát teda čekejme o něco chladnější noc a méně srážek než v sobotu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Teď se vrátíme o přesně 28 let zpátky do pořadu Top of the Pops, představujícího to nejlepší z britské hitparády té doby. For the Cause v něm tenkrát zaspívali naživo Stand By Me, Bryan Adams, On a Day Like Today a Bewitched předvedli na playback svůj tehdejší number one hit Roller Coaster. No tak si je teď pojďme všechny zahrát i na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.
2: 3 ve 3.
3: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: právě teď jsme si na Hit Radio 90 poslechli to, co zaznělo v populárním britském televizním pořadu Top of the Pops 9.10.1998, tedy přesně před 28 lety. Jednalo se o písničky z prestižní britské singlové hitparády. První místo měli na starost Bewitched, kteří právě teď dospívali Rollercoaster i na Hit Radio 90. Předtím jsme tady měli 13. místo tehdejší britské singlové hitparády Bryan Adams On a Day Like Today a také 12. místo Stand By Me v podání For The Call. Stolik tedy dnešní 3 ve 3, další opět v pondělí.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte. Jezděte.
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.

Koukal jsem, že na Netflixu nás teď končí Velmi nebezpečné známosti 2 a 3. Tohle bylo z jedničky, stejně jako třeba další velké hity Coffee and TV od Blur, Praise You od Fatboya Slima, a nebo ta jedinečná Bittersweet Symphony od The Verve, to si taky občas hrajeme. Teď jsme si ale zahráli Every You, Every Me od Placebo. No a před námi Billy Joel, The River of Dreams na Hit Rádiu 90.

0: 53, ale v tomto týdnu nám Michal Klein představil hity, které byly top 10 v říjnu roku 1992. Pokud jste to ve středu prošvihli, tak máte šanci ještě v neděli.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: 90 jsou zpátky.
12: Hit Radio 90. 90.

0: tohle byl jeden z velkých hitparádových zářezů bratří Gibbů v devadesátkách. Bee Gees nabídli Alone, 4 minuty před 16. na Hitrádiu 90. Je čas na dopravu.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D5. Na 76,5 kilometru na trase z Prahy na Rozvadov se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Dejte si tam pozor. Kolona vás zdrží taky na D1 na trase Praha-Brno. Poskakovat budete mezi 11. a 24. kilometrem, a to zhruba půl hodiny. Na vině je hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka. A zdržení vás čeká i na Pražském okruhu. Kvůli hustému provozu budete popojíždět na trase od letiště k dálnici D1. Provoz vázne mezi 25. a 18. kilometrem.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Já jsem nevinný.
9: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
10: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
11: Baka, Benka.
10: Z vězeňského prostředí.
12: Tady všechno všech. Tady kolko zastý more.
10: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
13: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska by i zítra v sobotu mělo být převážně oblačno až zataženo, akorát, že oproti tomu dnešku, kdy zaprší akorát večer v Čechách, by se ty srážky měly pohybovat v podstatě po celém území naší republiky. V neděli by pak mělo být o něco chladněji v noci, ale přes den zaprší o něco méně. Ještě teda ty nejnižší noční teploty v noci na sobotu 11 až 7, nejvyšší denní 11 až 18.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Tak pan prezident nakonec přijel z Maroka odvolit Černoučku. Už jste taky volili? No, máte čas. Dneska do 22, zítra mezi 8 a 14. Ale teď v 16 hodin, dneska na Hit Rádiu 90. Sheryl Crow.
0: Hit Rádiu 90. A Ivo Alač.

0: to, o čem právě teď na Hitrádiu 90 zpívala Cher, tedy Láska a porozumění, chybí teda zejména na sociálních sítích. FIFA před chvílí uvedla, že více než polovina účastníků nedávného mistrovství světa ve fotbale obdržela minimálně jednu urážlivou zprávu. Skoro 250 000 jich bylo celkem. A k tomu ještě můžeme připočíst více než 9 000 000 zablokovaných komentářů na sociálních sítích. No, Cher by asi měla udělat pokračování Love and Understanding.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima?

0: Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Hit Radio 90.

Seal nabídl Crazy na Hit Radio 90 v 16.26. Linda Nosková se před chvílí stala šestou potvrzenou účastnicí letošního turnaje Mistryň. Povedlo se jí to poprvé v kariéře, a to v roce, kdy vyhrála Wimbledon. Velkou šanci na účast má i Karolína Muchová, její kolegyně ve finále Wimbledonu. Ale ta si na potvrzení musí ještě počkat.

0: Kdyby vás náhodou zajímalo, kterou píseň od YouTube mám úplně nejradši, tak to byla ona na Hit Radio 90. Stay Far Away So Close ze stejnojmenného Wendersova filmu. Věřím, že vám teď taky udělala radost. No a za chvíli už Wonderwall.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
17: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
18: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nepamatuju se, kdy jsem naposledy hrál tuhletu věc v rádiu v té době, kdyby se to nejvíc hodilo, tedy v 9 PM. Tolik ATB, za chvíli bude 5, za 6 minut přesně. Dáme si také souhrn zpráv od Dominika, ještě předtím informace z dopravy od Elišky. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D8 na 29,5 kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto. Po nehodě skončilo mimo silnici, zatím se kolona netvoří. Na D1 na 16. kilometru u Velkých Popovic ve směru na Brno omezuje provoz porouchaný osobák. Stojí v levém pruhu, připravte se na zdržení, kolona má přes 6 kilometrů. A mimo dálnice hlásí problémy Praha. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u sjezdu do ulice Národních hrdinů se srazilo osobní auto a nákladák. Blokují jeden pruh, kolona sahá až ke sjezdu na Krč. A na trase Písek-Plzeň u nájezdu na D4 stojí porouchané osobní auto a teče z něj nafta. Doprava tam zpomaluje, buďte pozorní.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Do 10 večer jsou dnes otevřené volební místnosti. Češi rozhodují o novém složení zastupitelstev a třetiny senátu. Zítra bude možné hlasovat od 8 do 14 hodin. Kromě voleb se dnes a zítra konají i místní referenda ve 38 obcích či městských částech. Většina se týká stavby větrných elektráren. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. hodinou zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že Pavel k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu třetí. A čeští fotbalisté do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají doma. Rozhodl o tom dnešní los.
2: Počasí. Během večera ještě v Čechách čekáme místy občasný déšť nebo přehánky, zítra pak už nás ty srážky čekají na většině území. Nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní zase jako dneska 11 až 18. I neděle by měla být podobná, akorát teda čekejme o něco chladnější noc a méně srážek než v sobotu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dneska je to přesně 29 let od české kinopremiéry filmu Muži v černé. No ale naším dnešním filmovým hitem v půl šesté na Hitrádu 90 nebude Men in Black od Willa Smitha. Dáme si něco jiného a v úvodu hodiny taky úplně něco jiného, konkrétně Runaway Train.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Personal Jesus na Hit Radio 90. Jedna velká depešácká party už proběhla minulou sobotu v pražském Futuru. Další je v plánu na 28. listopadu v Rock Café na Národní. A pro ty, co by přitom teda rovnou chtěli oslavovat Ježíše, tak je připravená i jedna vánoční na 19. prosince, akorát teda v Bratislavě. Tak jestli tam třeba pojedete za příbuznýma, můžete se stavit v klubu Metropol.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky.

Marie Fredriksson se právě teď v hitu od Roxette podělila o to, jak by si trávila čas, spending my time. A jak vy budete trávit čas o víkendu? Budete koukat na tenis, jako já? Nejprve na ty semifinálové zápasy Nikoly Bartuňkové a Kateřiny Siniakové v Pekingu a potom třeba na ta případná finále? A nebo na Velkou Pardubickou? Zítra určitě na sčítání voleb, že jo? Ale jinak je toho taky spousta k navštívení, abychom nebyli furt doma. Třeba tradiční břevnovské posvícení, klání řezníků v Plzni, traktoriáda v Čáslavě a tak dále a tak dále. Tak něco podniknete, ať jste shiny, happy people, jako právě teď ve vysílání Hit Rádia 90. R.E.M. a Kate Pearson, hezký pátek.

Nirvana, Come As You Are v 17.34 na Hit Radio 90. Říká vám něco jméno Ainika Mousey? On by teda nebyl až tak moc známý, nebýt obrovského hitu z 94., se kterým dobil hned několik světových hitparád. No a vzhledem k tomu, že tento Jamajčan vlastním jménem Cecil Campbell dneska slaví 69. narozeniny, tak náš dnešní o trochu zpožděný filmový hit půl šesté bude právě od něj.

0: doznívá náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Obrovská pecka Here Comes the Hot Stepper z filmu Pret-a-porter Roberta Altmana. Zpíval dnešní oslavenec Ainik Mosey. Přejeme mu tedy všechno nejlepší k 69. narozeninám a sobě si taky popřejeme krásný víkend, že jo? Ivo Halač se na vás těší opět v pondělí. Teď ještě kolegyně Eliška. Doprava.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na D8 na 29,5 kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto. Po nehodě skončilo mimo silnici, zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale pozor. Na Pražském okruhu na 26. kilometru směr letiště bouralo osobní auto a nákladňák. Po nehodě stojí vozidla na krajnici, dejte si tam velký pozor a nepřehledněte je. V Praze v Dobříšské ulici ve směru na Smíchov před vjezdem do Blanky jsou v sobě dva osobáky. Tady se připravte na dlouhé zdržení, do kolony vjedete na jižní spojce před Barandovským mostem. A v Brně v Pisárecké ulici u křižovatky s Veslařskou jsou v sobě taky dva osobáky. Na místě je policie a tady si postojíte ve všech směrech.
2: Už víš, co máš s tím ramenem?
3: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
8: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Hit Radio 90.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
5: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. What we're living in, let me tell you.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
3: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Sakra!
12: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Hit Radio 90.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
4: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Sakra!
5: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru. Jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.